Carolina D. Antlers, skladba Calamity z alba The Blight a teď už Ask Her Against the Current z jeho čerstvého alba Julia.

When it rains. Novinku mají venku The Not West, News from Planet Zombie, tedy věc s názvem The Turning.